0: Maastrichtfördraget tillsammans med Amsterdam- och Nicefördragen var viktiga milstolpar för det europeiska samarbetet. Maastrichtfördraget lade grunden för det EU vi har idag genom att införa betydande politiska, ekonomiska och sociala förändringar. Både Amsterdamfördraget och Nicefördraget byggde vidare på Maastrichtfördraget och tog tag i institutionella frågor och förberedde för alla de nya EU-länderna. De här tre fördragen visar hur EU har förändrats och anpassat sig till nya tider och nya möjligheter. I takt med att EU fortsätter växa och förändras framstår dessa fördrag som centrala för hur EU är uppbyggt och hur det styrs. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europol Radio och där poddar finns.
1: Co si představíte, když se řekne parlament? Někoho hned napadne Evropský parlament, jiným se vybaví spíš parlament v jejich zemi. A někomu se to všechno míchá dohromady. Ať už to máte jakkoliv, poslechněte si náš podcast, ve kterém si vysvětlíme blíže, jak se to s různými parlamenty v Unii má a jak spolu spolupracují.
2: Úlohu vnitrostátních parlamentů ve vztahu k Evropské unii poprvé definovala Lisabonská smlouva z roku 2007. Mají toho na starosti víc, než by se mohlo zdát. Mohou například přezkoumávat návrhy unijních právních předpisů, aby se ujistili, že jsou v souladu se zásadou subsidiarity. To znamená, že Evropská unie by neměla zasahovat v případech, kdy mohou země nějakou záležitost účinně regulovat sami, ať už na celostátní, regionální nebo místní úrovni. Cílem je zůstat co nejblíže občanům. Evropský parlament a parlamenty členských států společně usilují o účinnou a pravidelnou meziparlamentní spolupráci. Jejich předsedové každý rok jednají o tom, jak má tato spolupráce probíhat. V Evropském parlamentu odpovídá za vztahy s národními parlamenty takzvaná konference předsedů. Tu tvoří předsedkyně parlamentu a předsedové politických skupin. Jedno místo v konferenci předsedů náleží také zástupci nezařazených poslanců, který však nemá hlasovací právo.
1: Kromě toho se Evropský parlament s vnitrostátními poslanci setkává i na konferenci parlamentních výborů pro evropské záležitosti. Cílem této konference je poskytnout poslancům z různých zemí platformu, na které mohou diskutovat o aktuálních evropských tématech a otázkách, které souvisejí s úlohou vnitrostátních parlamentů v Evropské unii. Konference může přijímat závěry a vydávat příspěvky, které však pro vnitrostátní parlamenty nejsou závazné. Zasedá dvakrát ročně a každý z parlamentů je zastoupen delegací o nejvýše 6 členech. Jako pozorovatelé se mohou účastnit i parlamenty kandidátských zemí a další evropské vnitrostátní parlamenty. Díky tomu na těchto setkáních nechybí například parlament Ukrajiny.
2: V Evropském parlamentu existuje také ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. Slouží jako informační středisko, které o vnitrostátních parlamentech sbírá informace a zastupuje Evropský parlament v sítích meziparlamentní spolupráce. Řídí rovněž vztahy s úředníky, kteří vnitrostátní parlamenty zastupují v Bruselu a udržuje úzké vztahy s jejich správními orgány. Ředitelství každoročně zveřejňuje zprávu, ve které podává přehled o vztazích mezi Evropským parlamentem a jeho vnitrostátními protějšky a informuje o všech meziparlamentních činnostech. V neposlední řadě Evropský parlament aktivně podporuje dvě hlavní sítě pro lepší meziparlamentní spolupráci. První z nich je platforma IPEX pro meziparlamentní výměnu informací a dokumentů v Evropské unii. Druhou je pak Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci. To slouží jako kanál pro předávání žádostí o informace, se kterými se parlamenty mohou obracet na své protějšky z jiných evropských zemí, pokud se chtějí lépe seznámit s jejich postupy a politikami. Na závěr tedy můžeme konstatovat, že spolupráce Evropského parlamentu s parlamenty členských států je velmi úzká a probíhá na mnoha úrovních.

0: o que sabe sobre a pessoa eleita presidente do Parlamento Europeu. Provavelmente conhece o seu nome e, naturalmente, considera que este é um papel muito importante na União Europeia. Vamos ficar a saber mais. O primeiro passo para alguém se tornar presidente são as eleições. As eleições europeias realizam-se de 5 em 5 anos, mas o Parlamento Europeu elege o seu presidente a cada 2 anos e meio. Mas nem sempre foi esse o caso. Até 1979, os presidentes do Parlamento eram escolhidos numa base anual ou bienal. Desde 1979, em cada legislatura, realiza-se normalmente uma primeira eleição em julho, durante a primeira sessão plenária, após as eleições europeias. É realizada uma segunda eleição, 2 anos e meio mais tarde, a meio da legislatura. O exemplo mais recente data 16 de julho de 2024, em que o Parlamento elegeu novamente Roberta Metsola para o novo mandato que deverá decorrer até janeiro de 2027.
1: This will remain the house of every person in Europe.
2: Este continuará a ser o Parlamento de todas as pessoas na Europa. Juntos, temos de defender a política de esperança. Cabe-nos tornar realidade o sonho que a Europa representa e cabe-nos cumprir as promessas dos nossos fundadores que ainda estão por realizar. 2 anos e meio depois, quero que as pessoas recuperem o sentimento de convicção e de entusiasmo pelo nosso projeto. A convicção de que podemos tornar o nosso espaço comum mais seguro, mais justo, mais equitativo e mais igualitário. A convicção de que, juntos, somos melhores e mais fortes. A convicção de que a nossa Europa é para todos.
0: Mas como é que se chega à presidente do Parlamento? Os candidatos são escolhidos por um dos 8 grupos políticos do Parlamento ou por um grupo de pelo menos 36 eurodeputados. Um candidato que obtenha a maioria absoluta dos votos, realizado por escrutínio secreto, é eleito presidente. Por vezes podem ser necessárias várias rondas de voto. Se não houver um vencedor após 3 rondas, apenas os 2 deputados que tiverem obtido o maior número de votos na terceira ronda participarão na votação final. O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos expressos e não por maioria absoluta dos deputados. Isto significa que as abstenções e os votos nulos ou brancos não são tidos em conta no total dos votos. No caso de Roberta Metsola, foi reeleita na primeira volta por 562 votos de um total de 699 votos, para um total de 720 deputados. Uma das primeiras funções da pessoa eleita é presidir as sessões plenárias. É quem abre, suspende e encerra as sessões. Decide igualmente sobre a admissibilidade das alterações, sobre as perguntas dirigidas ao Conselho e à Comissão Europeia e sobre a conformidade dos relatórios parlamentares com o regimento do Parlamento. Mantém a ordem, dá a palavra, declara os debates encerrados, coloca perguntas à votação e anuncia os resultados das votações. A pessoa que presida ao Parlamento é igualmente responsável pela aplicação do regimento da instituição. Como tal, dirige todas as atividades do Parlamento e representa-o em questões jurídicas. Preside igualmente à Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares e à Mesa do Parlamento Europeu, composta por 14 vice-presidentes. Se não estiver familiarizado com estes termos, saiba que eles são mencionados noutros podcasts da mesma série que descodifica o jargão europeu. Uma parte importante do trabalho da pessoa que preside ao hemiciclo diz respeito ao seu papel de representante do Parlamento Europeu nas relações internacionais, bem como com as outras instituições europeias. Neste contexto, viaja regularmente numa base oficial por todo o mundo. Mas o seu papel não fica por aqui. A pessoa eleita presidente também discursa perante o Conselho Europeu antes de cada uma das suas reuniões. Exprime os pontos de vista do Parlamento Europeu sobre os temas da ordem do dia e participa em debates com os chefes de Estado ou de Governo. É também a pessoa eleita presidente que assina o Orçamento da União Europeia após a votação do Parlamento Europeu. No âmbito do processo de codecisão com o Conselho da UE, pode presidir ao Comitê de Conciliação do Parlamento e do Conselho. Além disso, é a pessoa que preside ao Parlamento Europeu, juntamente com o Presidente do Conselho, quem assina todos os atos legislativos adotados no âmbito do processo de codecisão. Por último, é também sua competência receber os pedidos de patrocínio. O mecenato é um meio de o Parlamento se juntar a uma causa, proporcionando-lhe apoio moral. É concedido a um número limitado de eventos por ano e está sujeito a determinadas condições. Como se pode ver, trata-se de uma posição fundamental na União Europeia, acompanhada de muitas responsabilidades.
2: Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na rádio Europarl.
3: Всяка година замърсяването на въздуха причинява стотици хиляди случаи на преждевременна смърт в целия Европейски съюз. То се свързва с сърдечни заболявания, респираторни проблеми и дори рак. Някои замърсители могат да увредят нашето ДНК, докато други влошават качеството на водите и почвите и нанасят щети на екосистемите. В същото време, шумовото замърсяване се увеличава, особено в градовете. И това се отразява не само на съня ни и нивата ни на стрес, но и на нашето дългосрочно здраве. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод нека си поемем дълбоко дъх и да поговорим за замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване в Европейския съюз. Ще разгледаме въпроса как Съюзът работи за намаляване на тяхното въздействие върху здравето ни и околната среда. Борбата с замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване не е самоцел. Тя е част от по-широката рамка на политиката на Европейския съюз в областта на околната среда, залегнала в договорите на Съюза. Нейните цели са опазването на човешкото здраве, защитата на природните ресурси и насърчаването на устойчивото развитие. Замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване са ключови приоритетни области в тази стратегия за околната среда, наред с действията в областта на климата, биологичното разнообразие и прехода към кръгова икономика. В основата на всичко това е планът за действие за нулево замърсяване. Пътната карта на Европейския съюз за намаляване на вредното замърсяване и създаване на по-здравословна и по-устойчива среда в Европа. Да започнем с качеството на въздуха. Европейският съюз разполага с строги правила, известни като Директивата за качеството на атмосферния въздух, които определят пределно допустими стойности за замърсители, като фини прахови частици, азотни оксиди и озон. Директивата изисква от държавите членки да следят качеството на въздуха, да публикуват данни и да предприемат съответните действия, ако допустимите стойности бъдат превишени. През 2024 година правилата бяха преразгледани, като стандартите на Европейския съюз се доближиха до последните препоръки на Световната здравна организация. По-конкретно, преразгледаната директива намалява наполовина и дори повече годишната пределно допустима стойност за фините прахови частици, които са един от най-опасните замърсители. Европейският съюз също така определя национални тавани за емисиите по отношение на ключови замърсители и приема специфични правила за сектори като промишлеността, селското стопанство и транспорта. Автомобилният транспорт отдавна е основен източник на замърсяване. През годините Европейският съюз затегна стандартите за емисии, които обхващат леките автомобили, микробусите, камионите и автобусите. Тези стандарти включват по-строги ограничения за нивата на азотните оксиди и фините прахови частици. Те се прилагат за бензинови, дизелови, хибридни и дори електрически превозни средства. И не става въпрос само за автомобилния транспорт. В по-широк смисъл, като част от стратегията си в областта на климата, Европейският съюз също така предприе действия за намаляване на емисиите от корабоплаването и въздушния транспорт, включително нови разпоредби относно устойчивите горива и екологосъобразното корабоплаване. В областта на промишлеността, преразгледаната директива относно емисиите ще спомогне за намаляване на емисиите от големи промишлени обекти и стопанства. Новите правила ще влязат в сила от 2026 година. А сега, нека преминем към шумовото замърсяване. един по-малко видим, но също толкова вреден проблем. Приблизително един на всеки пет европейци е изложен на нива на шум, които се считат за опасни, най-вече поради пътния трафик. Хроничният шум може да причини стрес, нарушения на съня и сърдечно-съдови заболявания. Освен това, той смущава и дивата природа. Директивата на Европейския съюз от 2002 година относно шума в околната среда изисква от държавите членки да картографират нивата на шума и да разработят планове за действие. Има постигнат напредък, но той не е достатъчен. Съгласно плана за действие за нулево замърсяване, до 2030 година Европейският съюз има за цел да намали с 30% броя на хората, засегнати от хроничен шум, предизвикан от транспорта. Ако не бъдат въведени нови мерки, тази цел може да не бъде постигната в рамките на определения срок. За да спомогне за намаляване на шумовото замърсяване, Съюзът одобри и специфични гранични стойности на шума за пътното движение, железопътния транспорт, въздухоплавателните средства и дори оборудването за работа на открито. Европейският парламент има ключова роля в укрепването на тези правила. Той настоява за по-строги стандарти за качеството на въздуха, по-добро прилагане на правилата и по-амбициозни цели. Той също така играе водеща роля в реагирането на скандали, като например скандала с емисиите на двигателите Volkswagen, и се застъпва за етикетиране на нивата на шума при автомобилите, както и за по-строги допустими стойности на шума. Въпреки че все още има какво да се желае по отношение на напредъка, Европейският съюз увеличава усилията си за намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, за по-чисто небе, по-тихи улици и по-здравословен живот. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat EU:n perusoikeuskirjan keskeisiä arvoja ja periaatteita. Tästä huolimatta lesboihin, homoihin, biseksuaaleihin, transsukupuolisiin, intersukupuolisiin ja queer-ihmisiin kohdistuu edelleen syrjintää sekä EU:ssa että muualla maailmassa. EU voi kuitenkin käyttää useita välineitä syrjinnän torjumiseksi. Tavoitteena on rakentaa osallistavampi yhteiskunta, jossa kukaan ei pelkää olla oma itsensä tai rakastaa ketä haluaa. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa käsitellään seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjuntaa. Liian monissa osissa maailmaa lesbot, homot, biseksuaalit, transsukupuoliset, intersukupuoliset ja queer-ihmiset joutuvat edelleen kokemaan järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia. Syrjivät lait asettavat nämä ihmiset vaaraan joutua pidätetyiksi, surmatuiksi tai väkivallan tai muiden ankarien rangaistusten kohteeksi. Tämä vaarantaa heidän fyysisen ja psyykkisen terveytensä. Samaa sukupuolta olevien henkilöiden keskinäiseen suostumukseen perustuvat seksuaaliset teot ovat laittomia yli 60 maassa. Sateenkaari-ihmisiä uhkaavat niissä vankeusrangaistukset, sakot ja muunlaiset rangaistukset. Ainakin 7 maassa, Jemenissä, Ugandassa, Saudi-Arabiassa, Nigeriassa, Mauritaniassa, Iranissa ja Bruneissa, samaa sukupuolta olevien seksuaalisesta kanssakäymisestä rangaistaan kuoleman tuomiolla. Vuodesta 2013 lähtien useat maat ovat säätäneet uusia lakeja, joilla samaa sukupuolta olevien ihmisten suhteet kriminalisoidaan. Yhdistyneet kansakunnat ja muut ihmisoikeustoimijat ovat kritisoineet näitä lakeja ja korostaneet, että tämän tyyppinen lainsäädäntö voi luoda pelottavan ympäristön, jossa homofobiaa ja viharikoksia edistetään. Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuuden kunnioittaminen ovat Eurooppa-hankkeen ytimessä. Euroopan unioni on ottanut käyttöön maailman kattavimpia syrjinnän vastaisia lakeja. Kaikkia EU-maita kannustetaan oikeudellisiin, poliittisiin ja taloudellisiin toimenpiteisiin väkivallan, vihapuheen ja syrjäytymisen torjumiseksi. Lisäksi EU edistää sateenkaari-ihmisten oikeuksia maailmanlaajuisesti. Tasa-arvosta vastaava komissaari Helena Dalli totesi vuonna 2020 seuraavaa.
1: It is unacceptable that people have to pay.
5: Ei ole hyväksyttävää, että ihmiset joutuvat maksamaan hinnan siitä, keitä he ovat, joskus jopa henkensä uhalla. Se, mitä veljillemme ja sisarillemme tapahtuu, vahvistaa päättäväisyyttäni jatkaa työtäni sateenkaariyhteisöjen puolesta ja tukea niitä Euroopassa ja sen ulkopuolella. Vaikka emme olisi tervetulleita, tiedämme, että toimimme oikein.
1: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
4: Vuonna 2020 Euroopan komissio hyväksyi myös ensimmäistä kertaa 5-vuotisen HLBTIQ-henkilöiden tasa-arvoa koskevan strategian, jonka laatimisesta vastasi komissaari Helena Dalli. Strategia sisälsi useita toimenpiteitä 4 alalla. HLBTIQ-henkilöiden syrjinnän torjuminen, heidän turvallisuutensa varmistaminen, heidän osallisuuttaan edistävien yhteiskuntien rakentaminen ja heidän yhdenvertaisuutensa edistäminen kaikkialla maailmassa. Jatkuva työ homo-, trans- ja bifobian torjumiseksi perustuu EU:n perussopimusten lisäksi myös EU:n perusoikeuskirjaan. Se oli ensimmäinen kansainvälinen ihmisoikeuskirja, jossa kiellettiin nimenomaisesti seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä. Lainsäädäntö ei kuitenkaan yksin riitä muutoksen aikaansaamiseen. Ennakkoluulot lesboja, homoja, biseksuaaleja, transsukupuolisia, intersukupuolisia ja queer-ihmisiä kohtaan ilmenevät eri muodoissa. Sanallinen ja fyysinen väkivalta ja syrjäytyminen ovat päivittäistä todellisuutta yhteiskunnassamme. EU:ssa useampi kuin joka toinen katsoo, että homoihin, lesboihin ja biseksuaaleihin kohdistuva syrjintä on laajalle levinnyttä heidän kotimaassaan. Vuoden 2024 eurobarometritutkimuksen mukaan lähes 70 eurooppalaisesta oli sitä mieltä, että sateenkaari-ihmisillä pitäisi olla samat oikeudet kuin heteroseksuaaleilla. Sama prosenttiosuus eurooppalaisista on myös sitä mieltä, että samaa sukupuolta olevien avioliitto pitäisi sallia kaikkialla Euroopassa. Kun tätä verrataan edelliseen, vuonna 2019 julkaistuun tutkimukseen, voidaan todeta, että huolimatta vihapuheen lisääntymisestä tosielämässä ja sosiaalisessa mediassa sekä syrjivien lakien hyväksymisestä Puolan ja Unkarin kaltaisissa maissa, suurin osa eurooppalaisista suhtautuu sateenkaari-ihmisiin nyt hyväksyvämmin kuin muutama vuosi sitten. Vuonna 2021 parlamentti hyväksyi myös päätöslauselman, jossa se julistaa EU:n HLBTIQ-vapauden alueeksi, jossa jokainen voi olla vapaasti oma itsensä ja elää osallistavassa yhteiskunnassa. Tämä oli vahva viesti hallituksille, jotka ovat ottaneet käyttöön HLBTIQ-vastaista lainsäädäntöä. EU on myös kiinnittänyt huomiota EU:n ulkopuolella olevien sateenkaari-ihmisten ihmisoikeustilanteeseen ja tarpeeseen varmistaa, että heidän tilanteensa otetaan huomioon turvapaikkamenettelyjen yhteydessä. Syrjintää voi esiintyä missä tahansa ja millä tahansa elämänalueella. EU:n kansalaisina meidän on autettava suojelemaan kaikkien oikeuksia ja hyvinvointia ja oltava osa ratkaisua. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europol Radio.
6: Volby jsou za rohem. V období od 6. do 9. června půjdou miliony občanů k urnám, aby v evropských volbách rozhodli o budoucnosti Evropské unie. Evropský parlament je jedinou institucí Evropské unie, jejíž zástupci jsou voleni přímo. Volby do Evropského parlamentu se tak řadí k největším demokratickým událostem na světě. V této sérii podcastů rozebíráme vše, co o nadcházejících evropských volbách potřebujete vědět. V dnešní epizodě se podíváme na důležité téma. Jak najít spolehlivé zdroje a rozeznat oficiální informace pocházející z evropských institucí. To je zvlášť důležité v dnešní době, která je plná dezinformací.
7: Jak se volby do Evropského parlamentu blíží, je důležité si zjistit spolehlivé informace o kandidátech, jejich programech a důležitých a aktuálních tématech. Jenže na internetu je plno zavádějících informací, takže odlišit, co je pravda a co výmysl, nemusí být vždy úplně jednoduché. Dnes si povíme o strategiích, které vám pomohou se v záplavě informací lépe vyznat. Ze všeho nejdřív si pojďme připomenout, proč jsou spolehlivé zdroje vlastně důležité. Zavádějící informace totiž mohou ovlivnit to, jak na věci pohlížíme a jak se rozhodujeme, zejména pokud jde o volby. Evropská unie je složitá organizace a pokud chce člověk porozumět tomu, jak funguje, potřebuje mít přesné informace.
6: Když něco hledáme na internetu, většinou jako první zadáme klíčové slovo do vyhledávače. To není špatný začátek. Jen je potřeba mít na paměti, že první výsledky vyhledávání nemusí být vždy ty nejspolehlivější. Většinou se totiž jedná o nejnavštěvovanější stránky nebo jsou zkrátka sponzorované. Pokud chcete spolehlivé zdroje, jedním z prvních kroků je zamířit přímo na oficiální webové stránky evropských institucí. Tam naleznete přesné a aktuální informace nejen o jednotlivých politikách a právních předpisech, ale také o tom, jakou úlohu konkrétní instituce mají. Hlavní oficiální internetovou stránkou Evropské unie je europa.eu, která nabízí spoustu informací přímo od zdroje.
7: Jak ale poznáte, že se jedná o oficiální stránky Evropské unie? Nejdůležitějším znakem je, že všechny oficiální stránky končí doménou europa.eu. Navíc si je můžete přečíst ve všech úředních jazycích Evropské unie. V dolní části jsou uvedeny odkazy na ostatní evropské instituce či kanály. Fakta a čísla na oficiálních webových stránkách procházejí kontrolou a jsou ověřována ve vědeckých zdrojích a u statistických institucí. Také doporučujeme sledovat oficiální účty na sociálních sítích, které evropské instituce sami provozují nebo je alespoň schválili. Tyto účty často prezentují spolehlivé aktuální informace a vysvětlují důležitá témata. Ověřené účty obvykle poznáte tak, že u jména mají modrou fajfku, což značí, že jsou pravé. Kromě toho je také dobré zavítat na oficiální stránky politických stran a kandidátů do evropských voleb. Tam totiž můžete získat podrobné volební programy, které vám pomohou se informovaně rozhodnout.
6: Velmi důležité je pak informace ověřovat u více zdrojů. Pokud narazíte na překvapivou nebo kontroverzní zprávu, ověřte si její pravdivost u seriózních novinářských organizací nebo na internetových stránkách, které se na ověřování faktů specializují. V neposlední řadě buďte obezřetní, co se týče informací sdílených na sociálních médiích. Sociální sítě sice mohou být velmi užitečné, pokud chcete navázat kontakt s ostatními a mít aktuální informace, ale zároveň mohou posloužit jako živná půda pro zavádějící informace. Než něco z internetu budete sdílet nebo považovat za pravdu, vždy si nejprve ověřte zdroj a autora.
7: Takže abychom si to shrnuli. Vyhledávání spolehlivých zdrojů před volbami do Evropského parlamentu je klíčovým krokem k tomu, aby se člověk mohl informovaně rozhodnout. Pokud se tedy chcete orientovat v záplavě zavádějících informací a svá rozhodnutí mít pevně podložená, procházejte si oficiální webové stránky, ověřujte informace z několika různých zdrojů a k obsahu na internetu přistupujte kriticky.
6: Váš hlas rozhodne o tom, kteří europoslanci vás budou zastupovat při přípravě nových právních předpisů a také se podílet na tom, jak bude vypadat Evropská komise. Jejich rozhodnutí pak budou mít přímý dopad na každodenní životy lidí v celé Evropské unii, včetně vás samotných. Demokracie není samozřejmost. O demokracii musíme společně pečovat, je to zodpovědnost nás všech a každý z nás vnímá svoji roli.
7: Další podcasty si můžete poslechnout na portálu Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
8: Schengen.
9: Schengen.
10: Schengen.
8: Schengen.
11: A Schengeni térséget jelenleg 27 ország alkotja. 23 uniós tagország, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. A térségen belül határellenőrzés nélkül lehet egyik országból a másikba utazni, függetlenül attól, hogy valaki közúton, vasúton, vízi vagy légi úton érkezik. Csak a schengeni országok és a harmadik országok közötti külső határon kérik tehát az útlevelet, például Lengyelország és Ukrajna határán.
12: Nemrégiben tovább bővült a schengeni térség. Horvátország 2023. január 1-én csatlakozott hozzá. Az uniós tagországok emellett 2023 végén egyhangulag hozzájárultak ahhoz, hogy 2024. március 31-től megszűnjön a személyek ellenőrzése a Bulgária és Románia, valamint a többi schengeni ország közötti belső uniós légi és tengeri határokon. A szárazföldi határok megnyitásáról később születik majd döntés. Ennek megfelelően jelenleg csak két uniós ország nem tagja a schengeni térségnek, Írország és Ciprus. Cipruson jelenleg is zajlik annak az értékelése, hogy az ország teljesíti-e a határok nélküli övezethez való csatlakozás összes feltételét. Írország a kívülmaradást választotta. Jogilag semmi nem kötelezi a csatlakozásra, de ha úgy dönt, bármikor kérheti. Fontos megjegyezni, hogy az unió összes polgárát megilleti a mozgás szabadsága, függetlenül attól, hogy schengeni térségbeli országban éle, vagy sem. Így egy schengeni térségen kívüli tagország és egy schengeni ország határán, elviekben mindössze személyazonosságát ellenőrizhetik.
10: Libre circulation des personnes.
8: Schengen.
9: Schengen.
10: Schengen.
8: Schengen. It's based on co-decision.
13: Problems at the border.
14: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
13: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
11: Ami a nem uniós polgárokat illeti, a schengeni államok egységesítették a rövid tartózkodásra jogosító vízumok feltételeit és a kiadási eljárást. Ilyen vízummal egy 6 hónapos időszakon belül 3 hónapig lehet szabadon utazni a schengeni térségen belül. Nem minden harmadik országbelinek van azonban szüksége schengeni vízumra a beutazáshoz. Az amerikai és az ausztrál polgárok például mentesülnek ez alól.
8: Schengen.
9: Schengen.
10: Schengen.
8: Schengen.
11: Schengen nem jelenti azt, hogy minden ellenőrzés feltétel nélkül fel lenne függesztve utazáskor. A határellenőrzés más, mint a biztonsági ellenőrzés, ezt mindenképpen jó észben tartani. A repülőtereken például mindenkinek át kell esnie biztonsági ellenőrzésen, még a schengeni térségen belül utazóknak is. Személyazonosító okmány bemutatására is kötelezhetik, hogy igazolni tudja, valóban ő utazik a repülőjeggyel. Itt érdemes megjegyezni, hogy a tagországoknak kivételes helyzetekben joguk van ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést korlátozott időtartamra, amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot komoly veszély fenyegeti. A lehetőséggel korábban már többen is éltek. Franciaország például terrorista fenyegetés miatt állította vissza a határellenőrzést.
8: Schengen.
9: Schengen.
10: Schengen.
8: Schengen.
12: Schengen nem csak az utazási könnyítésekről szól. A térség biztonságát ugyanígy szolgálja. Működését külön adatbázis, a schengeni információs rendszer segíti, amelybe a rendőrség és más illetékes hatóságok adatokat tudnak bevinni vagy onnan lekérni, többek között eltűnt vagy körözött személyekről. Platformot biztosít az egyes országok bűnüldöző szerveinek az együttműködéshez. Nagy szerepe van a biztonság magas szintjének fenntartásában, különösen ami a schengeni térség külső határait illeti.
11: A térség alapgondolata 1985-ben született meg, amikor 5 uniós ország úgy döntött, megszünteti a belső határellenőrzést. Fontos állomás volt ez a II. Világháborút követő európai integráció történetében, a kölcsönös bizalomépítést szolgálta. A térség egy luxemburgi településről, Schengenről kapta a nevét, ahol annak idején a felek aláírták a megállapodást. A ma schengeni vívmányokként ismert megállapodást és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket az amszterdami szerződés emelte be az uniós jogba, annak immár mintegy 25 éve szerves részét képezik. A csaknem 40 évvel ezelőtt aláírt Schengeni megállapodásnak hála, a Schengeni térségben ma már több mint 400 millióan utazhatnak határellenőrzés nélkül. Akár munkáról, akár kikapcsolódásról van szó, megkönnyíti az emberek szabad mozgását. Ám nem ez az egyetlen előnye. Tökést ad az európai gazdaságnak, és javítja életminőségünket a hétköznapokban. Az európai integrációs projektnek méltán az egyik legnagyobb vívmánya.

0: Pokud by vás Soudní dvůr a jeho činnost zajímaly více dohloubky, neváhejte si poslechnout podcast Soudní dvůr Evropské unie, který pro vás vytvořil Evropský parlament v rámci série Z džungle žargonu.
1: Výbor regionů zřídila v roce 1992 Maastrichtská smlouva. Nově vzniklá instituce měla zastupovat regionální politiky ze všech koutů Unie a plnit funkci prostředníka mezi jejími orgány a občany. Poprvé výbor zasedal roku 1994 v Bruselu. Původně všechny jeho členy jmenovali členské státy a jejich funkční období trvalo 4 roky. Složení výboru se ale změnilo po podepsání Niské smlouvy a v této podobě funguje dodnes. Členové v něm zasedají 5 let a na rozdíl od dřívějška musí nově zastávat také nějakou regionální nebo místní politickou funkci.
0: Výbor regionů se dnes skládá z celkem 329 členů, kteří se scházejí na plenárních zasedáních. Zde zastupují více než 92 000 obcí a 240 regionů z celé Unie. Členské země jsou ve výboru regionů zastoupeny v poměru k počtu obyvatel, podobně jako v Evropském parlamentu. A země s porovnatelným obyvatelstvem mají stejný počet křesel. Nejvíce zástupců mají například Německo, Francie a Itálie. Každou z nich zastupuje 24 členů. Naproti tomu Malta, nejmenší členská země, má svých zástupců pouze 5. Kypr a Lucembursko mají po 6. Systém tím pádem zohledňuje počet obyvatel, největší země ale nezískají příliš velkou převahu. Stejně jako v Evropském parlamentu se členové dělí do politických skupin a na 2,5 roku ze svých řad volí předsedu a místopředsedu. Ti poté s jednotlivými komisemi výboru regionů pracují na stanoviscích, zprávách a usneseních, o kterých se hlasuje na plenárních zasedáních.
1: Výbor ale není jen o velké politice. Snaží se také podporovat účast občanů v politickém životě na regionální, místní i individuální úrovni. Do různých průzkumů, konzultací nebo akcí se tak mohou zapojit regionální a místní samosprávy, občanská sdružení, nevládní organizace, odborníci, občanské společnosti i akademická obec. Jednou z takových akcí je Evropský týden regionů a měst, který se koná každý říjen v Bruselu a trvá 4 dny. Setkávají se tu politici, odborníci, podniky, finanční instituce i regionální a evropská sdružení. V průběhu akce pravidelně vystupuje okolo 1000 řečníků, kteří vedou diskuze o místních i regionálních předpisech v Unii. Výbor rovněž uděluje titul Evropského podnikatelsky zaměřeného regionu. Soutěže se mohou zúčastnit všechny regiony s politickými pravomocemi. Všechny evropské regiony i města tak mají příležitost získat ocenění za svou podnikatelskou politiku. Vítězové titul obdrží na 1 rok. V roce 2025 vyhráli Galicie ve Španělsku, Krapinsko-Zagorská župa v Chorvatsku a Mazovsko v Polsku. Výbor se také snaží do své činnosti angažovat začínající politiky a poskytuje jim odbornou přípravu šitou na míru. Zve je například na svá plenární zasedání a akce jako Evropský summit regionů a měst, kde se mohou setkávat se zahraničními starosty, regionálními lídry a poslanci Evropského parlamentu.
0: Evropský výbor regionů funguje jako most mezi institucemi Evropské unie a jejími občany. Dává hlas místním a regionálním orgánům, které jsou mnohem více v kontaktu se svými domácími komunitami. Brusel i Štrasburg se mnohým z nás mohou zdát jako vzdálené končiny, ale díky výboru regionů jsou nám téměř na dosah.
1: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
2: Luftverschmutzung ist jedes Jahr für Hunderttausende vorzeitige Todesfälle in der EU verantwortlich. Schadstoffbelastete Luft kann zu Herz- und Atemwegserkrankungen und sogar zu Krebs führen. Bestimmte Schadstoffe können unsere DNA schädigen, andere verschmutzen Wasser und Boden und schwächen damit das Ökosystem. Ein weiteres großes Problem ist die Lärmbelastung. Unsere Welt wird immer lauter, besonders Menschen in Städten.

0: To understand the Maastricht Treaty, we first need to set the stage with a bit of historical context. The European project began in the wake of the devastation of World War II. European governments were determined to prevent another war, and their idea was that economic cooperation would lead to lasting peace. Out of this determination, they created the European Coal and Steel Community in 1951, followed by the European Economic Community and the European Atomic Energy Community in 1957 through the Treaty of Rome. The next major step was the Single European Act of 1986, which aimed to create a single market within the European Economic Community by 1992. The single market would ensure the free movement of goods, services, people, and capital. However, by the late 1980s, the members of the European Economic Community felt the need for even closer integration, not just economically, but also politically.
1: The Maastricht Treaty, officially known as the Treaty on European Union, was signed on the 7th of February 1992 in Maastricht, a city in the southeast of the Netherlands, by the then 12 members of the European Communities. It entered into force on the 1st of November 1993 after being ratified by all members. The Maastricht Treaty was groundbreaking in several ways. Primarily, it formally established the European Union, transforming the European Economic Community into a more cohesive and comprehensive union. Another significant innovation introduced by the Maastricht Treaty was EU citizenship. This new concept allowed citizens to move and reside freely within the European Union. It also granted them the right to vote and stand in local and European Parliament elections in any EU country, fostering a stronger sense of European identity and unity. One of the most significant aspects of the Maastricht Treaty was the blueprint it set out for the economic and monetary union. This ultimately led to the introduction of the euro as a common currency, with the aim of boosting economic stability and facilitating trade and travel among EU countries. The treaty created a European Union based on three pillars. The first pillar covered the European communities and included economic, social, and environmental policies. The second pillar was the Common Foreign and Security Policy, aimed at ensuring a unified external presence and security strategy. The third pillar was Justice and Home Affairs, which focused on cooperation in law enforcement, judicial matters, and immigration policies. The treaty significantly enhanced the role of the European Parliament by introducing the co-decision procedure, which increased its legislative powers, making it a co-legislator with the Council of the European Union in many policy areas. This treaty also expanded Parliament's influence over the European Commission, giving it the authority to approve or reject the proposed candidate for Commission President and the Commission as a whole. Additionally, Parliament's role in budgetary matters was strengthened, giving it more control over the EU budget. These developments in Parliament's role have helped make the EU's decision-making process more transparent and representative of its citizens' will.
0: The Maastricht Treaty was subsequently updated with the Amsterdam and the Nice Treaties. The Amsterdam Treaty was signed on the 2nd of October 1997 and entered into force on the 1st of May 1999. It aimed to streamline the EU institutions in preparation for future enlargements. It also introduced the concept of enhanced cooperation, which allows a group of EU countries to move forward in certain areas even if others don't want to join immediately. This flexibility was crucial for accommodating the diverse needs and interests of an expanding EU. By incorporating the social chapter into EU law, the Amsterdam Treaty emphasised the importance of social rights, employment and non-discrimination. It also aimed to create an area of freedom, security and justice, leading to closer cooperation between EU countries in areas such as asylum, immigration and judicial matters. Furthermore, the treaty also strengthened the common foreign and security policy by creating the role of the EU's chief diplomat. This position is also known as the High Representative for Foreign Affairs, and its introduction has enhanced the EU's ability to act cohesively on the international stage. Additionally, the Amsterdam Treaty reformed the institutions to improve their efficiency, and it extended the co-decision procedure and increased the powers of the European Parliament.
1: The Nice Treaty was signed on the 26th of February 2001 and came into force 2 years later. It was primarily focused on preparing the EU for its largest enlargement to date, with the accession of 10 new countries in 2004. It adjusted the voting weights in the Council, changed the composition of the European Commission, and extended the use of qualified majority voting. These changes were essential to ensure that the EU's decision-making processes remained efficient and effective with a larger number of member countries.
0: The Maastricht Treaty and the Amsterdam and Nice Treaties that went on to update it were crucial steps in the European integration process. The Maastricht Treaty laid the foundation for the EU as we know it today by introducing significant political, economic and social changes. The Amsterdam and Nice Treaties built upon this foundation, addressing institutional issues and preparing the EU for expansion. These treaties reflect the dynamic and evolving nature of the European Union, and they demonstrate its ability to adapt and reform in response to new challenges and opportunities. As the EU continues to grow and change, these foundational treaties remain cornerstones of its structure and governance.
1: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Práce poslanců Evropského parlamentu se neomezuje jen na diskuze na plenárních zasedáních a hlasování o legislativních návrzích. Dnes si řekneme více o tom, jakou úlohu mají v parlamentu zpravodajové.
3: Když Evropská komise předloží parlamentu nový legislativní návrh, začne se jim zabývat některý z parlamentních výborů, a to v závislosti na tématu. Pokud se například návrh týká přepravy hospodářských zvířat, bude se jim zabývat výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Příslušný výbor tedy jmenuje zpravodaje, což je vlastně projektový manažer, který má na starosti vypracování zprávy a případně i pozměňovacích návrhů k původnímu znění. Může jít například o návrhy na vypuštění, úpravu nebo doplnění některých pasáží. Práce na zprávě se neobejde bez důkladné přípravy, na kterou zpravodaj samozřejmě není sám. Jedná s ostatními poslanci a opírá se o pomoc svého výboru. Může také konzultovat odborníky, ať už z dalších orgánů Evropské unie nebo odjinud. Na základě těchto konzultací musí zvážit všechny možné dopady a interpretace a vypracovat zprávu tak, aby byla co nejúplnější a nejpřesnější. Znamená to, že zpravodaj má v parlamentu zásadní úlohu. Předtím, než zpráva putuje na plenární zasedání, ji nejprve musí schválit příslušný parlamentní výbor. Tomu může předcházet další projednávání a přepisování jejího znění. Součástí zprávy je vysvětlující prohlášení, návrh legislativního usnesení a pozměňovací návrhy, o kterých se bude hlasovat. Někdy se stane, že zpráva hlasováním neprojde a je zamítnuta. Když je však přijata, je to pro zpravodaje velké uznání.
2: Pravděpodobně si kladete otázku, jak se zpravodajové vybírají. Odvíjí se to od několika faktorů. Za prvé od dohod mezi politickými skupinami, které mohou vzácně vést ke jmenování dvou spoluzpravodajů pro jeden spis, jako tomu bylo v případě zprávy o umělé inteligenci. Politické skupiny zavedly bodový systém, na základě kterého si legislativní zprávy dělí. Každá skupina má určitý počet bodů podle toho, jak je velká. O tom, komu zpráva připadne, se pak rozhoduje podobně jako v aukci. Samozřejmě je přitom třeba vzít v úvahu i kompetenci daného poslance a jeho zájem o téma, kterého se zpráva týká.
3: Kromě toho je třeba zmínit, že se můžeme setkat i s jinými typy zpravodajů. Pokud chce výbor znát stanovisko jiného výboru, nebo pokud si jiný výbor sám přeje se ke zprávě vyjádřit, mohou požádat předsedkyni parlamentu, aby jeden výbor určila jako věcně příslušný a druhý pověřila vypracováním stanoviska. Tento druhý výbor poté jmenuje zpravodaje pro stanovisko. Pokud se vrátíme k našemu příkladu návrhu komise, který se týká přepravy hospodářských zvířat, příslušným výborem je výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. A výborem pověřeným vypracováním stanoviska by mohl být například výbor pro dopravu a cestovní ruch. Ten pak jmenuje vlastního zpravodaje pro stanovisko. V případě zprávy o umělé inteligenci byly zpravodajové pro stanovisko dokonce tři. Každý z jiného parlamentního výboru. Dohromady se tak na této zprávě, kterou parlament přijal v březnu 2024, podílelo celkem pět zpravodajů. Poslední kategorií zpravodaje, kterou dnes zmíníme, je stínový zpravodaj. Toho mohou politické skupiny jmenovat, aby sledoval, jak práce na zprávě pokračuje a reprezentoval přitom názory své skupiny. Stínový zpravodaj tak hraje důležitou úlohu při hledání kompromisu, který bude přijatelný i pro ostatní politické skupiny. Jako perličku na závěr můžeme zmínit, že každá zpráva má svůj oficiální název, který je ale často tak dlouhý, že je známá spíše pod jménem zpravodaje. I to je pro něj uznáním za pečlivou a důležitou práci, kterou musí na zprávě odvést.
2: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Fit-8 ta' Marzu niċċelebraw il-Jum Internazzjonali tan-Nisa biex narfu l-kisbiet tan-nisa u nixtu l-attenzjoni fuq id-drittijiet tan-nisa. Din hija okkażjoni biex titqajjem kuxjenza dwar kwistjonijiet bħall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-ġlida kontra l-vjolenza u l-abbuż fil-konfront tan-nisa u drittijiet riproduttivi. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel minn dejjem kienet waħda mill-valuri u l-objettivi ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nitkellmu dwar il-Jum Internazzjonali tan-Nisa u l-ġlida tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet tan-nisa. Ħafna qabel ma nħolqot l-Unjoni Ewropea kif nafu għallum, il-mexxija Ewropej kienu diġà qed iwettu triq għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-1957. Huma firmaw it-Trattat ta' Ruma. Fih stabilixxew l-ugwaljanza bejn il-ġeneri bħala valur fundamentali tal-Komunità Ewropea. Minn dakinhar l-Unjoni Ewropea adottat liġijiet u rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. U provdiet ukoll prattiki tajbin kif ukoll finanzjament biex tappoġġja l-azzjoni f'dan il-qasam mill-pajjiżi membri tagħha. Fit-28 ta' Ġunju 2023, l-Unjoni Ewropea rrattifikat il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Hija d-dewlenija biex tinqered il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru, inkluża l-vjolenza domestika. Il-Parlament Ewropew dejjem kellu rwol attiv ħafna fil-kisba tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. Fl-1984, jiġifieri fit-tieni leġiżlatura tiegħu, stabbilixxa l-Kumitat Permanenti tiegħu għad-drittijiet tan-nisa. Fl-2000, l-Unjoni Ewropea obbligat il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tagħha li tiddikjara li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għandha tiġi żgurata fl-oqsma kollha. Biex ittejjeb is-sitwazzjoni fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew ħa azzjoni f'oqsma speċifiċi. Ejja nagħtu ħares aktar mill-qrib li jinħut mill-ħidma riċenti tiegħu dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. L-ewwel ejja niddiskutu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fuq il-post tax-xogħol. Fl-1975, il-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej adotta l-prinċipju ta' pagu gwali għall-irġiel u n-nisa. U għalkemm għadu ma ġiex implementat kompletament, saru numru ta' avvanzi. F'April 2022, il-Parlament appoġġja proposta tal-Kummissjoni għal direttiva dwar it-trasparenza fil-pagi biex jiġi żgurat li l-kumpaniji jieħdu miżuri biex inaqsu differenzi fil-pagi għabbażi tal-ġeneru u jagħmlu aktar diffiċli għall-impjegati biex iqablu s-salarji. Fl-Unjoni Ewropea, in-nisa jgħalgħu medja ta' 13% inqas mill-irġiel biex jagħmlu l-istess xogħol. Il-membri tal-Parlament Ewropew adottaw ukoll regoli ġodda għall-ġlieda kontra l-fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol. Jippromovu l-partecipazzjoni tan-nisa fl-ekonomija diġitali u jindirizzaw id-differenza diġitali bejn il-ġeneri. Fl-2019, l-Unjoni Ewropea approvat regoli ġodda dwar il-lif l-etat mal-familja u l-kura u kundizzjonijiet tax-xogħol aktar flessibbli biex jinħolqu aktar inċentivi għall-missierijiet biex jieħdu lif l-etat mal-familja u biex tiżdied ir-rata ta' impjieg tan-nisa. F'Ġinju 2022, in-negozjaturi tal-Parlament u tal-Kunsill laħqu ftajim dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-bordijiet ta' kumpaniji kwotati fil-borża fl-Unjoni Ewropea. Issa nħarsu lejn id-drittijiet sesswali u riproduttivi tan-nisa. Sabiex tiġi protetta s-saħħa sesswali u riproduttiva tan-nisa, il-membri tal-Parlament Ewropew iridu aċċess universali għal abort sikur u legali, kontraċezzjoni ta' kwalità għolja u edukazzjoni sesswali fl-iskejjel. F'Marzu 2022, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar it-tielet pjan ta' azzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-ġeneru, bl-għan li tiġi promossa s-saħħa sesswali u riproduttiva u jiġi żgurat aċċess universali għal servizzi relatati fil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar nett, ejja niddiskutu x'qed isir biex tiġi evitata tal-vjolenza. F'Ġunju 2023, l-Unjoni Ewropea rattifikat il-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-vjolenza fuq in-nisa, 6 snin wara l-iffirmar tagħha fl-2017. Wara s-sessjoni ta' votazzjoni, il-membri tal-Parlament Ewropew u r-rapporter tal-Konvenzjoni qalu dawn il-kliem ta' rebħa.
5: This is a historic vote after 10 years.
4: Dan huwa vot storiku. Wara 10 snin, dan il-Parlament Ewropew qed jikseb riżultati dwar is-sigurtà u l-libertà tan-nisa. Dan huwa vot għal dawk il-miljuni kollha ta' nisa li qed jgħixu fil-vjolenza, li qed jgħixu f'nuqqas ta' sigurtà, fil-biża u issa qed ngħidu li l-Ewropa għandha tolleranza żero għall-vjolenza fuq in-nisa. U li l-Ewropa mhux se tkun affettwata minn kampanji ta' diżinformazzjoni Russi jew minn valuri anti-Ewropej. L-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Konvenzjoni ta' Istanbul tfisser li l-ħames stati membri tal-Unjoni Ewropea li fadal li firmaw il-konvenzjoni issa għadhom ma ratifikawiex, se jkollhom jimplementaw u jsegwu l-konvenzjoni. Dawn il-ħames stati huma l-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Litwanja u Slovakkja. Il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ fl-ewwel ta' Ottubru 2023. Il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet hija waħda mill-aktar ksur komuni ta' drittijiet tal-bniedem fid-dinja, u l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea mhumiex eċċezzjoni. Fl-Unjoni Ewropea, mara waħda minn kull tlieta esperjenzaw vjolenza fiżika jew sesswali. Waħda minn kull żewġ nisa ġew soġġetti għal fastidju sesswali u waħda minn kull 20 mara ġew stuprati. Il-Parlament Ewropew isegwi mill-qrib ukoll is-sitwazzjoni tan-nisa f'pajjiżi oħra, bħall-Afganistan u l-Iran. F'pajjiżi bħal dawn, in-nisa huma mċaħdam id-drittijiet basiċi tal-bniedem tagħhom u jiexu taħt id-deddida kostanzi ta' vjolenza. Il-membri tal-Parlament Ewropew appellaw ukoll biex tinqeret il-mutilazzjoni ġenitali femminili. Għalkemm għaddew madwar 70 sena mill-iffirmar tat-Trattat ta' Ruma, għadna l-bott mill-inikbu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, issa l-Unjoni Ewropea qed taħdem ħafna biex din issir realtà. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
1: It's time to vote. Between the 6th and 9th of June this year, millions of EU citizens will help shape the future of the European Union by voting in the European elections. The European Parliament is the only directly elected EU body, and the European elections are one of the biggest democratic events in the world. In this podcast series, we break down everything you need to know about the upcoming European Parliament elections. In this episode, we'll be discussing the voting system for the European elections.
0: Every 5 years, European citizens elect the members of the European Parliament, or MEPs, that will represent them. This year, 720 MEPs will be elected, which is 15 more than the 705 members of the current Parliament. Each country elects a different number of MEPs, based on the principle of digressive proportionality. This means that countries with larger populations elect a higher number of MEPs, but each MEP from a larger country represents more people than an MEP from a smaller country. The minimum number of MEPs a country can have representing its people is 6, and the maximum is 96. The voting process for the European elections varies slightly between EU countries, but the fundamental principles remain the same. In many EU countries,

0: Pojďme se na příběh tohoto architekta evropské integrace podívat zblízka. Světlo světa spatřil 5. ledna 1876 v Kolíně nad Rýnem. Narodil se do rodiny, která žila ve skromných poměrech, byla však protchnuta katolickou vírou a pracovitostí. Jeho politická kariéra odstartovala v okamžiku, kdy se oženil s Emou Vejerovou. Ta totiž pocházela z bohaté rodiny, která byla v Kolíně velmi vážená. 3 roky po svatbě se Adenauer stal nepostradatelným pomocníkem strýce své ženy, kolínského primátora Maxe Wallrafa. Jeho kariérní úspěchy však zastínily tragické události v osobním životě. Manželka Emma zemřela v roce 1916 a zůstaly po ní 3 děti. Sám byl poté vážně zraněn při dopravní nehodě a musel strávit několik měsíců v nemocnici. Navzdory ranám osudu jeho politický vzestup pokračoval. Poté, co se v roce 1917 primátor Wallraf přesunul jako nově jmenovaný ministr vnitra do Berlína, byl Adenauer jednomyslně zvolen jeho nástupcem. Stal se tak nejmladším primátorem v Prusku, které zaujímalo větší část tehdejšího Německa. V roce 1919 se znovu oženil a vzal si Auguste Cincerovou. Narodilo se jim 5 dětí, z nichž jedno zemřelo pár dní po porodu. Adenauer se stal jedním z nejvýraznějších předních politiků v Německu. Kvůli svým republikánským ideálům a federalistickým a křesťanským hodnotám se však stal neoblíbeným u těch, kteří se stavili proti Výmarské republice, jak se režim v Německu před nástupem Hitlera nazýval. Jeho odpůrci se rekrutovali z širokého spektra, sahajícího od komunistů až po nacisty. Když se v roce 1933 dostal k moci Hitler, odmítl Adenauer požadavek nacistů na vyzdobení svého města hákovými kříži. Kvůli tomu byl okamžitě odvolán z funkce primátora a z města vypovězen. V srpnu 1944 ho zatkli nacisté. Podařilo se mu sice utéct, ale v září ho znovu dopadlo gestapo a uvěznili ho v Brauweileru. Jednalo se o nechvalně proslulou věznici nedaleko Kolína. Tady drželi a mučili řadu politických vězňů. Po neúspěšném atentátu na Hitlera v červenci 1944 nacisté Adenauera obvinili z nepřátelství vůči říši. Z Brauweileru ho však v listopadu téhož roku propustili. Po skončení války našeho hrdinu postihla další osobní tragédie. Jeho druhá žena zemřela v březnu 1948. V politické aréně se mu ale začalo opět dařit. V září 1948 byl zvolen předsedou parlamentní rady, což byla instituce pověřená vypracováním nové ústavy Spolkové republiky Německo, takzvaného základního zákona. Své úsilí vložil do utváření Křesťanské demokratické unie, známé pod zkratkou CDU. Pod křídly této strany se měli sjednotit všichni Němci z řad protestantů a katolíků. V roce 1949 se Adenauer stal prvním kancléřem Spolkové republiky Německo. Tehdy mu bylo již 73 let a byl nejstarším kancléřem v německých dějinách. Navzdory pokročilému věku ale zůstal ve funkci plných 14 let. V tomto období se plně soustředil na to, aby se z Německa stala stabilní demokracie a hrůzy z doby nacismu se tak již nemohly opakovat. Pod vedením kancléře Adenauera našlo západní Německo společnou řeč se svými sousedy a stalo se členem takových organizací, jako je Rada Evropy, NATO nebo Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci. Energicky se také zasazoval o vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli. To se zrodilo 9. května 1950 vyhlášením Schumanovy deklarace. Stál i za smlouvou o založení Evropského hospodářského společenství, podepsanou v roce 1957. Přínosy těchto ujednání zdůraznil v projevu, který v červnu 1966 přednesl před širokým publikem ve francouzských Métách.
1: Pokud se nám podaří vybudovat takovou organizaci, díky níž budou Francouzi moci sledovat, co se děje při výrobě oceli a těžbě uhlí v Německu, a pokud naopak Němci budou moci vidět, co dělají ve Francii, pak bude tato oboustranná kontrola tím nejlepším nástrojem, jak vést politiku založenou na důvěře.
0: Parketou Konráda Adenauera byla ovšem zahraniční politika. Vycházel ze své zkušenosti z druhé světové války a proto byl pevně přesvědčen o tom, že jediná cesta k trvalému míru a stabilitě v Evropě vede přes jednotu. V roce 1963 Francie a Německo podepsali Elizejskou smlouvu, známou také jako smlouva o přátelství. Po takřka 100 letech vzájemné nevraživosti to byl významný milník vedoucí k usmíření obou zemí. V této smlouvě se odrážela Adenauerova politická strategie a vize toho, jakou roli mělo Německo v Evropě. Adenauer prosazoval jednotu Evropy s vervou a byl jedním z hlavních protagonistů francouzsko-německého sblížení. Jeho vlastní země se naproti tomu v poválečném období potýkala s vnitřními rozpory. Co hůř, v roce 1961 byla vztyčena berlínská zeď. A to jen pár týdnů před volbami do Bundestagu, tehdejšího západoněmeckého parlamentu. Politické okolnosti, které stavbu zdi doprovázely, mu ale nezabránily v tom, aby v čele koalice CDU-CSU spolu se stranou FDP tyto volby vyhrál již po čtvrté v řadě. Odsloužil si polovinu svého mandátu a jak bylo předem sjednáno, z funkce v roce 1963 odstoupil. O 3 roky později, ve věku 90 let, také opustil funkci předsedy své domovské strany CDU. Tím se jeho politická kariéra završila. Konrad Adenauer, kterému se německy přezdívalo Der Alte, neboli Starouš, z tohoto světa odešel 19. dubna 1967. Bylo mu 91 let. Po celém světě se mu dostalo uznání jako politikovi, kterému Němci vděčí za svobodu, prosperitu a bezpečí. Neméně výrazně rovněž ovlivnil utváření Evropy, jak ji známe dnes. Walter Hallstein, první předseda Evropského hospodářského společenství, Adenauerův odkaz pro Evropu shrnul takto.
1: V každé politice je tolik síly, kolik je v ní naděje. A v evropské politice je naděje velmi mnoho. Za to vděčíme hlavně tomuto muži. A proto se skláníme před jeho myšlenkovým a politickým odkazem.
0: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Una vez elegidos, los eurodiputados y eurodiputadas pueden asumir diversas funciones, por ejemplo, ocupar la presidencia o una de las vicepresidencias del Parlamento Europeo, formar parte de las comisiones parlamentarias o incluso convertirse en observadores. Aunque no se habla tanto de este cargo, no deja de ser igual de importante en la institución. En este episodio descubriremos lo que implica el cargo de observador para entender mejor quién puede serlo, qué deberes conlleva y cómo se trabaja. Las elecciones son la base del funcionamiento de una democracia. En pocas palabras, la observación electoral es una forma de garantizar unos comicios justos, libres y democráticos. El Parlamento Europeo desempeña un papel importante en este proceso. Envía delegaciones a observar las elecciones en diferentes países a petición de las autoridades nacionales. El Parlamento lleva observando comicios en países no pertenecientes a la Unión desde 1994. Cuando un país lo invita a observar sus elecciones, la delegación del Parlamento lleva a cabo su misión de observación electoral en estrecha colaboración con el Consejo Europeo, la Comisión y otras instituciones internacionales pertinentes. En los últimos 20 años, la Unión ha desplegado más de 200 de estas misiones en unos 75 países. Actualmente, el Parlamento Europeo envía hasta 12 delegaciones al año para observar elecciones en todo el mundo. Estas delegaciones se suman a misiones de mayor duración, ya en marcha, que dirige la Unión o la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Los miembros de la Eurocámara desempeñan un papel esencial en las misiones de la Unión. Cada una de ellas está encabezada por una diputada o un diputado, designado observador jefe por el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Las delegaciones suelen estar compuestas por 7 diputados de distintos grupos políticos. Permanecen en el país entre 4 y 5 días y se reúnen con autoridades locales, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y otros observadores. El día de las elecciones, los eurodiputados y eurodiputadas observan la apertura y el cierre de las mesas, el proceso de votación y el escrutinio de los votos en los colegios electorales y otros lugares. También dan una rueda de prensa para presentar sus conclusiones preliminares. Al tener experiencia ellos mismos en presentarse a un cargo, los miembros de la Eurocámara conocen los entresijos y matices de unos comicios. Eso les confiere una perspectiva única y los ayuda a supervisar el proceso con eficacia. Asimismo, su presencia aumenta la visibilidad y la legitimidad de las misiones de observación. Ni decir tiene que siguen un estricto código de conducta durante las misiones. Deben evitar conflictos de intereses, no pueden interferir en el proceso electoral ni hacer comentarios sobre las diferentes candidaturas o sobre cuestiones políticas hasta finalizada la rueda de prensa oficial. Estas normas contribuyen a garantizar que sus observaciones sean imparciales y fiables. La misión de observación electoral de la Unión en Zimbabue en 2023 es un ejemplo de la importancia de estas misiones. En ese caso, aunque el marco jurídico podría haber proporcionado una base adecuada para celebrar las elecciones en consonancia con las normas internacionales, se constató que este no se aplicaba de forma apropiada. Eso generaba un ambiente injusto e intimidatorio para el electorado. Fabio Massimo Castaldo, antiguo eurodiputado y jefe de la misión, explicó que pese a que Zimbabue aceptó que la delegación supervisara su proceso electoral, se encontró obstáculos para llevar a cabo su labor. Esta experiencia puso de relieve la necesidad de mejoras significativas para que el país cumpla con las normas electorales regionales e internacionales. Las misiones de observación de elecciones del Parlamento Europeo son cruciales para apoyar y fomentar la democracia en todo el mundo. Su objetivo principal es ayudar a los países a celebrar comicios justos, libres y democráticos, examinando los procesos electorales y realizando evaluaciones independientes e imparciales. Si quieres descubrir más sobre el resto de los cargos del Parlamento que mencionamos en este podcast, como la presidencia, las vicepresidencias o las comisiones parlamentarias, consulta los demás episodios de la serie La jungla de la jerga. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Tomáš, slovenský občan trpiaci ochrnutím dolných končatín, sa počas cesty na dovolenku v Rakúsku dostal do nepríjemnej situácie. Hoci je držiteľom slovenského preukazu osoby so zdravotným postihnutím, ktorý by ho mal oprávňovať na určité výhody, rakúske orgány mu uložili pokutu, pretože si v stanovenej lehote nezakúpil diaľničnú známku. Tento prípad je názornou ukážkou problémov, s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím pri cestovaní naprieč krajinami Únie. A to len preto, že ich postavenie osoby so zdravotným postihnutím ešte nie je v iných členských štátoch uznané. Únia chce tento problém vyriešiť a preto sa rozhodla zaviesť európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím. Jeho držiteľ by tak získal medzinárodne uznávaný doklad o tom, že trpí zdravotným postihnutím, čo by mu uľahčilo voľne sa pohybovať na celom území Únie. V tomto podcaste sa budeme venovať zavedeniu a možnému vplyvu európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím a európskeho parkovacieho preukazu.